Ustině širé hlinité zemi podobu dala a tvar. I stvořen byl bojovný Enkidu. Vlasy nosil jako žena.

proti němu lovec. První, druhý, třetí den stál poblíž napajedla, z něhož pil žíznivý prach. Leknutí a hrůza zračila se v jeho tváři. Navrátil se lovec domů, ustrašen a zděšen s tváří znavenou. I pravil jemu otec.